to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

co ještě můžu chtít. A s láskou nehodlám už vabank hrát, když ti kot hodí.

0: Regina, váš najbližší svet.
1: Ty seš jak malý baby, a kdybych trochu zlej byl, tak

O sakony poskrivodí pirel peskredromeha, varekana pes vás delopre, varekana perel téle. Rovel asab na starvaj asal prekalo apsa. O romano vodi náne aver. Sikavel pes avri prekalo gila, save penge denomanuša generácia tar pre generácia. Andro gila save ulon sako dives neve. Soske neve hinet he o aktuálna dživibna skre situácii. Kana andro temeskro džanibna skro pusti kengroker, andro prešov, andro berša duj ezeros te dešujek, džio duj ezeros dešu štár, kerde o nacionálno projektos o dokumentačno te informačno centrum vaše romani kultúra, jeď maškaro aktivity sa ste kidelo pre bud romane gila, andalo bud žánry. Kana len palis šunenas, arakle, hoj buterval, lengri interpretácia nalikerel očáče lava andre gili. Odahin, hoj bud lava kana pengila ven hineb hagerde, avka hoj varekana len naštite achaľol, vaj ogilutno lil o lava andalo buter gila uthove len andrejek, soske o originálno čáče lava pen imar bisteren. Odá fenomeno zdychľam. Kanakerahas e dokumentácia palo amatérská folklórna note je paš profesionálna grupy. Vašo dá sa skergi kady gilengri pustik. E gilengri pustik hni avri andro trinčiba, odáhine romani čip e slovátiko te anglicko čip. E pustik hni klasicko lile skri, pažla te hino toho do teo audio CD, kajšaj arakhen dešu panč romane gila. O bonus hino e oficiálna verzia romani hymna Dželem Dželem. Gilengro pustik šaj arakhen pro portálos www.portalsvk.sk. E gili džalas romni palodrom. E gili arakhľam u dokumentingiam pro bašavim naskrot hek helib naskrosikavi ben so kerdias o teatro Romatan andalo Košice androga v Svinia. Vašo čavore so pieren pre základnú škola sar o kultúrno te sikavim naskro kidipen andro aprilis duj ezera te dešu trin. E gili giliadia so Milan Godla. O dženo andro teatro skro kolektivos. E gili hini perasutni o perasutno vakeriben maškaro murš te e džuvli. Giliavel Dominika Klempárová, Bašaven, Gypsy Kings Revival.

0: Takže dnešná téma šperky Rómov a naša hostka Jana Horvátová, riaditeľka Múzea rómskej kultúry v Brne.
1: Pani Horvátová, šperky sú súčasťou kultúry mnohých národov od najstarších čias, výnimkou nie sú ani Rómovia. V čom je ale špecifický vzťah Rómov ku šperkom?
2: Imateriálna kultúra Rómu môžeme říct, že je výsledkem mezikulturní výměny, takže i ten rómský šperk se nevyvíjel nějak osamoceně, ale využíval vlivu dalších kultur, s nimiž se Rómové dostávali do kontaktu, ale přesto Rómové si vytvořili potom vlastně svůj vlastní styl, dá se říct, odívání a k tomu patří i ten doplněk, ten šperk. Takže dneska můžeme říct, že Rómové vlastně mají specifické šperky a u skupin, které ještě si dodržují svoji tradici, tak ta specifika v tom šperku vidíme dodnes. I když samozřejmě víme, že ta původní tradiční kultura je vlivem mnoha civilizačních faktorů a globalizace na ústup.
1: Dá se předpokládat, že aj u Rómov šperk odrážal nějaké sociální postavení jednotlivca? Dají se tyto rozdíly nějak charakterizovat?
2: Určitě, tak šperk zejména ze vzácného kovu byl vlastně jedna z funkcí šperku, byla vlastně i ten poklad, ta rodová banka, dá se říct, protože Rómové tím, že žili na cestách, že žili kočovně, nemohli zhromažďovat materiální statky, ale většinu toho svého majetku, pokud tedy měli, tak dávali právě do šperků zlatých a stříbrných. Proto také často se objevuje v romském šperku platidlo, mince, protože v případě potřeby ten šperk, který neplnil jen tu funkci dekorativní nebo funkci ochranou amuletu nebo odznaku moci, ale byla to právě i ta vlastně hotovost na cestách.
1: Za taký top materiál sa u Rómov vždy považovalo zlato a striebro. Dá sa to nejako vysvetliť v kontexte života Rómov, ich postavenia v spoločnosti? Prečo práve to zlato a striebro?
2: Zlato a stříbro jsou vzácné kovy, které jsou hodnotou dodnes a samozřejmě právě proto Rómové, zejména šperky z těchto vzácných kovů, byly pro ně důležité, protože to právě v případě ohrožení života, ať už nedostatkem potravy anebo jiných potřeb, bylo právě to potřebné platidlo. Na druhou stranu těmto šperkům ze vzácných kovů, které zpravidla dědili po předcích, neprodávali je, pokud nemuseli, pokud opravdu nebyli v ohrožení života, tak přikládali těmto šperkům a některé skupiny dodnes přikládají tu ochranou funkci. Věřili a mnozí věří, že právě zlato a zlatý šperk a ještě tím více rodový šperk může člověka ochraňovat proti zlým silám, proti nečistým silám. A to už souvisí s celým komplexem té duchovní kultury Romů, tak je právě velmi zajímavé, že i v tom dokladu materiální kultury, kterým je ten šperk v případě Romů, tak se dostáváme u podoby toho šperku až k symbolice a do oblasti právě duchovní kultury Romů. Ta se odráží v té podobě.
1: Medzi najstaršie rómske šperky patria náhrdelníky mirikle. Čo to vlastne je?
2: Mirikle, tak v původním překladu mirikli je vlastně perlička, korálka a z toho tedy vzniká vlastně náhrdelník z korálek anebo různých kamenů. Mohou to být korálky i skleněné, dřevěné, dneska už i z umělé hmoty. Bývaly to u Romů velmi oblíbené i korále z jantaru, to bývaly také rodové korále, anebo z obyčejných i různých bobulí přírodního rázu, ale Rómové přičítali těmto korálkům také právě ochranný význam, ochrannou funkci, takže se nosily korálky vlastně ve funkci amuletu, buď to ještě mohly být ke korálkám přivěšeny různé přívěsy, anebo to mohly být dokonce i pytlíčky s bylinou nebo s nějakou modlitbou. A dodnes se s tím můžeme setkat i v některých osadách na východním Slovensku. Nejenom tyto mirikle, ale souvisí s tím i třeba červená stužka Indralory, anebo to může být právě i stužka červených korálků, která se dává novorozeňátku na levé zápěstí jako ochrana do doby křtu právě před bosorkou, před zlými silami a před uhranutím. A tahle ta podobnost vlastně nošení korálů anebo šperků jako ochranného amuletu anebo i váčku s bylinou nebo s nějakou modlitbou nebo se semenem nějaké léčivé byliny, To je právě zajímavé, že je tady velká podobnost i s indickými domy, což mají být vlastně nejbližší předkové Romů. V Indii dodnes mnohé ty domské kasty nosí právě takovéto ochranné šperky. A i když nemůžeme nějak zcela zaručit, že ta souvislost tam je, tak přesto musím zmínit tady Lukáše Houtka, romistu a jinak známého umělce, který se zabýval i vlastně ve své magisterské práci tím srovnáním vlastně indických domů a současných Romů nachází mnoho podobností a myslím, že to je opravdu i zajímavé, i ta dnešní kultura těch indických domů, nejen v oblasti šperku, ale v mnoha dalších oblastech každodennosti, že tam ty styčné body jsou.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešnou témou národnostného kaleidoskopu je rómsky šperk. Somnakaj. Somnakaj znamená v rómskom jazyku zlato. Od tohto slova je odvodený tiež výraz pre šperky somnaka. Šperk bol neoddeliteľnou súčasťou rómskeho odevu od nepamäti. Ako už uviedla naša dnešná hostka, doktorka Jana Horvátová, riaditeľka Múzea rómskej kultúry v Brne, odborníci nachádzajú zhodné momenty vnímania šperku v Indii, medzi domami. Práve India je podľa všetkého miestom pôvodu Rómov. Indickí domovia dodnes nosia podobne ako Rómovia európsky svoj majetok na sebe. Šperk tak nie je dekoráciou, ale priam zárukou prežitia.
1: Tak dá se říct, že u indických domů nebo u některých z těchto skupin, které žijí opravdu v jisté izolaci od ostatního světa v těch svých buď teda lokalitách, anebo jsou to i kočovné skupiny, tak možná víc než u evropských Romů, protože evropští Romové, bych řekla, více jaksi se integrují do života a společnosti. Nejsou zde takové přehrady kastovní, jako v té Indii, byť už oficiálně kastovní systém v Indii neplatí, tak zejména v těch venkovských oblastech ještě velmi tuze a jaksi z koprněle se udržuje, kdežto Romové v evropských zemích čím dál více se zapojí do té společnosti a tím pádem i kulturně se přizpůsobují. V balkánských zemích, jako je Rumunsko a Bulharsko, zde zejména skupiny kočovných kalderašů, ještě docela dodržují tu tradiční kulturu, takže zde jsme se i když jsme zde byli na terénní výzkumné cestě, setkávali právě s tím, že Romky nosily amulety na krku, že si dokonce sami vyráběli z různého materiálu, ať už z vosku nebo hliněné takové vlastně amulety, které nemuseli nutně nosit na krku, ale měli je někde schovány, byly třeba v podobě takového kultovního u Romů zvířete, což je had, který je nečistým tvorem, ale právě tím, jak je nečistý, tak je v pozici zla, které brání zlu, čili je to ta silná ochrana. Ten had se objevuje i na, vlastně dnes můžeme říct, nejstarších dochovaných romských klenotech. A to je třeba, ty nejstarší klenoty nejsou tak staré, ale jsou třeba z přelomu 19. a 20. století, anebo z 19. století, protože se nám toho díky kočovnému způsobu života mnoho nedochovalo. Ale mluvím teď o velmi unikátní sbírce klenotů, která je uložena ve Středoslovenském muzeu v Banské Bystrici. A je to sbírka velkých stříbrných knoflíků, gombíků, to jsou tedy takzvaná kočaka, která jsou zdobená jak vkládanými barevnými skly, tak také právě plastickým stvárněním hada, čili právě tady je ten ochranný motiv. A je to kolekce 47 velkých kulovitých gombíků, která byla spolu s vajdovským pohárem romským, to je ten jediný světově dochovaný. A tuto kolekci prodal vlastně syn někdejšího Vajdy Jána Danča z Behyniec pri Tornale v roce 1957 a to je tedy skupina olašských Romů Lovárů. A ještě taková zajímavá věc o tom vajdovském stříbrném poháru, který tedy také řadíme do té oblasti vlastně toho šperku, je to vlastně tak jakási odznak moci, tak tento stříbrný pohár originál je ve výšce 37 cm, jestli se nepletu, užívalo dohromady několik romských představitelů Vajdu. Čili si můžeme umět trošku představit, že když se používal v případě těch romských obřadů, v případě těch romských soudů a znovu přijetí jednou vyloučeného člena komunity za nějaký podstatný přestupek, tedy v rámci trestu, tak právě společné pití všech jaksi vážených mužů s tímto jednou vyloučeným na znamení očisty jeho, tak to je právě důležitý moment v té obřadnosti v Romu.
0: Tak ako vlastne ten pohár, tak aj prsteň u rómskeho muža vyjadroval nejakú tú jeho príslušnosť k fajte, niečo ako erbium majoritnej šľachty, dá sa to tak povedať? A aké ďalšie funkcie plnili tieto prstene?
1: Pravda je, že u některých skupin Romů, a to zejména u skupin, které obchodovali s koňmi, jako byly jedna klovárové, ale taky třeba čeští Romové, kteří byli tradiční obchodníci s koňmi, nebo Sintové, tak skutečně muži používali prsten jako identifikační znak, jako vlastně profesní znak. Často nosili právě prsteny s symboly koňařskými, takže buď hlava koně, podkova nebo obojí. A už podle těchto prstenů se tedy poznávali na dálku, jak byl prsten mohutný, kolik v něm bylo zlata, tak už věděli, jestli to je takzvané Barválo nebo Gero Rom, jak říkal náš milý pamětník Arnošt Winter právě ze skupiny českých Romů. Barválo bohatý, Gero chudý, to je vlastně neúplně známé slovo pro současné skupiny Romů, které mluví tím severocentrálním dialektem.

0: Rómske komunity mali vždy svoju hierarchiu, tá sa odrážala aj v podobe šperkov. Najváženejšími osobami boli v komunite muži, o ktorých sa predpokladalo, že vládnu múdrosťou a skúsenosťou. Vodca skupiny mal vždy tie najhodnotnejšie šperky, pričom hodnota sa vyjadrovala často aj ich hmotnosťou. Boli to v princípe odznaky moci. Odlišnosti však vidíme aj v šperkoch rôznych skupín vo vnútri rómskej komunity. Hovoríme opäť s riaditeľkou Múzea rómskej kultúry v Brne Janou Horvátovou. Sú nejaké rozdiely medzi šperkami olašských Rómov a iných rómskych skupín? Ak sú, tak v čom môžeme ich popísať jednotlivé skupiny?
1: Určite sa dá predpokládať, že touhu po zlatém nebo stříbrném šperku, tedy který má i hodnotu, měla velká řada romských komunit, které byly na cestách a které potřebovaly prostředky k přežití. To je zcela pochopitelné, ale do dnešní doby se specifické šperky výrazněji uchovaly jen v některých skupinách romských, a to těch, které si právě udržují nebo relativně udržují ještě své tradice, a většinou jsou ty skupiny, které byly spojeny s územním pohybem, a jsou to tedy v našich podmínkách zejména olaští Romové, u nás Slovárové, ale jinde na Balkáně nebo potom i v západní Evropě nebo v Rusku už dneska prakticky po celém světě rozšíření olaští Romové ze skupiny Kalderašů, čili těch výrobců měděných nádob a kotlů, totiž Lovárové, obchodníci s koňmi, a pak tady tito měditepci měli největší šanci z jiných romských skupin v rámci svého rodového řemesla, které bylo právě buď obchod s koňmi, nebo tady ta kovozpracující produkce, vydělat si svým řemeslem peníze hotové, nikoli jenom naturálie, proto patřili takzvaně relativně vlastně jako nejbohatším Romům a mohli si dovolit největší nebo nejvýraznější šperky, a to jim vlastně zůstává dodnes, proto i u našich současných olašských Romů Lovárů vydáme ty nejvýraznější šperky, které se nám zdají i někdy až příliš veliké, nebo tím upoutají pozornost a jsou samozřejmě i jistým způsobem atraktivní a exotické. A ostatní Romové někdy se na to dívají, buď to možná s touhou něco podobného vlastnit a obdivují tyto olašské Romy, a někdy už jsou zase trošku jinde i v oblasti vzdělání a vidí, že to zlato nemá pro ně tak zásadní význam a že už jsou jiné hodnoty v životě, už si zase uvědomují větší význam vzdělání a třeba toho zařazení do majoritní společnosti, což u olašských Romů ještě toto je poměrně na počátku.
0: Zlato bylo u Romů nejen součástí života, ale i smrti. Dávalo se do hrobů. Jakou funkci vlastně plnilo? Je to nějaká tradice charakteristická pro všechny skupiny Romů?
1: No, dá se říct, že společným rysem pro pohřební výbavu členů romských komunit je to, že byla snaha dávat do toho hrobu to, co ten člověk měl rád už za svého života, aby taky došlo k usmíření s tímto, vlastně i s duchem toho mrtvého. Romové tradičně věřili v existenci duchů zemřelých, v takzvané můle, a také nechtěli, aby tito duchové nebyli spokojeni, aby se vraceli na tento svět, tak to je jeden důvod. Tak se dávala jako pohřební výbava dosti často, právě u olašských Romů jsme vídali, že to byly i právě šperky z drahých kovů, ale i peníze a tak podobně. A dokonce u olašských Romů i další takový symbol muže, a to je vlastně hůl, která dříve zřejmě bývala i zdobená, nebo víme určitě, že bývala zdobená u některých skupin stříbrem, někdy dokonce zlatem. A ta hůl nebyla jenom jako vycházková hůl, ale můžeme ji vidět trošku ve funkci třeba vladařského žezla. Skutečně i dnes u olašských Romů ta hůl je symbol, který se předává z otce na syna, anebo právě je součástí té pohřební výbavy. Nemůže se jen tak buď prodat, nebo někde zanechat. Je to důležitý prostě symbol, který slouží i v těch

0: Rómovia považovali šperky za záruku svojho prežitia na cestách. Bol to majetok, ktorý si nosili so sebou, nevytváral zbytočnú záťaž a súčasne v rámci kultúrnych znakov aj odlišoval sociálne postavenie jednotlivca v komunite. Odlišné šperky nosili ženy a muži. Ako sa práve tento moment odrazil na zachovanie rómskej kultúry v čase druhej svetovej vojny, hovorí Jana Horvátová, riaditeľka Múzea rómskej kultúry v Brne.
1: Židia prišli o veľkú časť svojho bohatstva počas holokaustu. Medzi prenasledovanými boli aj Rómovia. Ako sa to podpísalo na zachovaní vzťahu práve k časti rómskej kultúry?
2: Každopádne doba druhej svetovej války, ktorú inak také nazývame ako období genocidy Romů, a nebo Leromengro Morda Ripen, Andro Dujtobáro Mariben, tak bylo obdobím, kdy skutečne Romové prišli, ti, kteří byli teda vězněni v koncentračních táborech, přišli o svůj veškerý majetek, včetně zlata. Většinou před transportem byli vyzváni k tomu, ať si vezmou do 50 kilogramů prostě peřiny, ale i třeba zlato. A tak samozřejmě to nejcennější bylo právě to zlato, ty rodinné šperky, tak si je sebou brali a ať už přišli v případě protektorátu do cikánských táborů v Letech u Písku anebo vodního Kunštátu hned po příchodu, museli ten veškerý svůj majetek, včetně toho zlata, odevzdat a už ho nikdy nedostali naspět, byť byli třeba propuštěni po určité době jako takzvaní necikáni, zhledaní podle rasových znaků jako necikáni, tak už nikdy toto naspět nedostali. Ti, kteří byli odváženi z těchto protektorátních cikánských táborů do Osvětimi a dalších koncentračních táborů, tak pokud ještě něco si tajně schovali z těchto cikánských táborů, že neodevzdali a převáželi to do Osvětimi, tam už o to zpravidla přišli zcela jistě. A taky máme výpovědi pamětníků, kteří nám říkají, kolik toho majetku zanechali, kde v Letech celé vlastně kočovné vozy anebo maringotky, které byly ale velmi luxusní v podstatě i v ceně rodinného domu, kolik zlata zde zanechali. A to bylo právě to rodové zlato. Tak v této souvislosti mohu říct, že naše muzeum má vlastně unikátní šperk. Je to právě ten profesní prsten koňských handlířů, který je dneska už více než 100 let starý. Váží 60 gramů, je tam 60 gramů zlata a je právě ze skupiny českých Romů, kteří byli vězněni v Letech u Písku a pak i v Osvětimi. Ale než byli internování, tak vlastně v takové předtuše zanechali tento svůj profesní rodový prsten v uložení u známých lidí, kteří věděli, že do transportu nepůjdou. A tak ten prsten přežil do dnešní doby a právě pan Arnošt Winter, jeho majitel, nám ho, mohu říct, za velmi vstřícnou, pro muzeum vstřícnou cenu prodal ještě za svého života. Byl rád, že se dostane do muzejních sbírek a že bude teda veřejnost mít možnost tento unikát zhlédnout, což se skutečně stalo v roce 2016-17, kdy u nás byla výstava Poklad Romů a Mare Somnaka, Tajemství romského šperku. Tady samozřejmě to je smutná záležitost, my máme ty vzpomínky zachyceny, co bylo mezi těmi majetky, o co přišli a už není nějaká šance na to, že by to někdy dostali zpátky. No, tak to je taková smutná záležitost a to nám zapadá do té mozaiky, proč vlastně je tak málo hmotných památek po romských skupinách. Je to zejména ten kočovný způsob života, ale i tato doba druhé světové války v tom zanechala svůj smutný otisk.
1: Zachoval se vůbec kulturní charakter romského šperku do současnosti?
2: Ano, zejména u skupin těch, jak jsem říkala, olašských Romulovárů, Kalderašů, nebo také je to množství romských skupin, které žijí v Rusku a zase převážně to jsou teda olaští Romové. A potom třeba taky finští Kále, což je skupina, která zde sice žije usedle, ale velmi si chrání svoji tradici, byť taky jsou už ohroženi vlastně tou modernou, ale přesto třeba ten jejich oděv je ještě velmi barokizující, zejména oděv těchto žen ze skupiny Kále. Jsou to dlouhé barokní sukně, dokonce vystužené ve spod nádherné krajkové halenky a k tomu patří ten rodový mohutný šperk, který má svůj původ v ampirovém šperku carského Ruska, odkud původně přicházeli tito finští Romové ze skupiny Kále a dneska už si nechávají v této historizující podobě ty šperky nechávat vyrábět na zakázku, protože už taky se těch původních šperků tolik nedochovalo.

0: Rómovia sú dnes roztrúsení po celom svete. Počas stáročí putovania po svete sa stretávali s rôznymi kultúrami. Tie sa samozrejme museli odraziť aj v podobe rómskych šperkov. Aké všelijaké vplyvy teda nachádzame v ich súčasnej podobe?
1: Pravda je, že ty všechny vlivy, které vlastne hmotná kultúra Romu vstřebávala na svých cestách od Indie po Evropu, je jaksi vidět i v tom romském šperku dodnes, tady u těch specifických šperků, těch skupin, kde teda vidíme ta specifika. A jsou to vlivy zejména teda islámské kultury, jsou tam silné orientální vlivy. Právě v tom olašském šperku, olaští Romové mají tyto vlivy dodnes rádi, oni nechávají si na zakázku u svých neromských šperkařů, kterým důvěřují, nebo z jejich prací jsou spokojení, nechávají zhotovovat šperky v současné době dle těch starších vzorů, stále ještě mají v oblibě barokní ornamentiku, takovou hodně dynamickou, která dá se říct, že v dnešní době už vlastně není jakoby v módě, ale Romové jsou vlastně v tomto staromilci a jak říkám, je tam i hodně těch orientálních momentů, ale i jsou to prvky z byzantské kultury, kterou vlastně procházeli v době, než přišli nebo když přicházeli na evropský kontinent a to se tak mísí a dneska už se dá říct, že šperk těchto skupin Romů má svá specifika, ale stále se i vyvíjí, protože Romové nemohou být strnulí, žijí v současném světě a velmi si v posledních letech oblibují do svých šperků i symboly luxusu, jako je třeba značka automobilové firmy Mercedes a nebo značka oděvních firem Versace nebo Louis Vuitton. Jsou to náušnice například s tímto logem. A proč vlastně se do romského šperku dostávají ty znaky luxusu? Je to opět ta symbolika, která souvisí s tou ochranou funkcí, protože mít něco luxusního znamená, že mám hodnotu, kterou v případě ohrožení mohu směnit za ty důležité potřeby pro život. A tak vlastně ty znaky luxusu jsou zároveň takovými otevřenými vrátky ke svobodě. Když mám prostředky k životu, tak jsem jistým způsobem svobodný.
0: Zachoval se vůbec kulturní charakter romského šperku do současnosti?
1: Ano, zejména u skupin těch, jak jsem říkala, olašských Romulovárů, Kalderašů, nebo také je to množství romských skupin, které žijí v Rusku a zase převážně to jsou teda olaští Romové. A potom třeba taky finští Kále, což je skupina, která zde sice žije usedle, ale velmi si chrání svoji tradici, byť taky jsou už ohrožení vlastně tou modernou, ale přesto třeba ten jejich oděv je ještě velmi barokizující, zejména oděv těchto žen ze skupiny Kále. Jsou to dlouhé barokní sukně, dokonce vystužené ve spod, nádherné krajkové halenky a k tomu patří ten rodový mohutný šperk, který má svůj původ v ampirovém šperku carského Ruska, odkud původně přicházeli tito finští Romové ze skupiny Kále a dneska už si nechávají v této historizující podobě ty šperky nechávat vyrábět na zakázku, protože už taky se těch původních šperků tolik nedochovalo.

0: Traduje sa historka, že bola istá rodina, v ktorej jeden z členov nosil ako jediný kľúč od truhlice, kde schovávali všetko zlato, celý svoj rodinný poklad. Doktorka Horvátová často túto príhodu cituje na svojich prednáškach o rómskej kultúre.
1: No, byl to citát od člena významného romského rodu, původně ruských kalderašů Taikonů, ze kterých je dnes vlastně nejvýznamnější romská šperkařka Rosa Taikon, žijící ve Švédsku. A byl to Aljoša Taikon, který řekl, já to ocituji. Ve svém stanu měl děda truhlu z Ruska, v níž uchovával své zlaté prsteny, svůj opasek, svůj řetěz a nějaké stříbrné poháry. Dědova truhla byla naše banka. Když přišly těžké časy, děda šel do zastavárny a zastavil stříbrné poháry. Ach, tolik krásných pohárů a šperků bylo ztraceno, protože nebyly peníze.
0: Povedali sme na začiatku, že šperk je pre Rómov identifikačný prvok. Vyvoláva dojem bohatstva, hlavne ak je to šperk zlatý. Je naozaj masívny zlatý šperk vždy prejavom bohatstva alebo výrazom špecifickosti rómskej kultúry?
2: Niekedy sa hovorí medzi majoritou vo vzťahu k zlatu, že je to cigánske zlato. Kde vlastne vzniklo toto označenie?
1: No zřejmě právě proto, že Romové nebo některé skupiny Romů nosili velmi výrazný šperk, který upoutával pozornost a nutno říct, že Romové rádi jaksi dávali na odiv to svoje bohatství, protože byli skupina, která byla majoritou vždycky spíš přehlížena nebo považována za velmi chudou, za skupinu, která prostě se té majoritě těžko může vyrovnat, takže Romové chtěli dávat najevo své bohatství, svoji sílu. A tak vlastně to dávali na odiv a to se tak děje dodnes, proto i někteří Romové, kteří můžeme říct, nejsou nějak velmi bohatí, ale nosí výrazné zlaté šperky a na rozdíl od jiných neromů, kteří mají tučná konta v bankách a ti třeba bohatí opravdu jsou, tak Romové zpravidla nosili veškerý ten svůj majetek právě při sobě, takže neznamená to, když potkáme Roma s výraznými, mohutnými zlatými šperky, že to je nějak extrémně bohatý člověk, aby nedocházelo k takovýmto omylům.

0: Múzeum romskej kultúry je jedným z tých múzeí, ktoré má vo svojich zbierkach romské šperky a venuje im primeranú pozornosť v rámci zbierkových fondov i v rámci výskumu. Dáme slovo opäť riaditeľke múzea, doktorke Jane Horvátovej.
1: My máme ve sbírkách opravdu unikátní dneska zlaté a stříbrné šperky. Běžně to člověk, návštěvník může vidět v naší stále expozici v 5. sále, který se věnuje poválečné situaci, a zde máme několik málo ukázek zlatých šperků ze skupiny olašských lovárů. Není jich zde mnoho, ale jsou, a potom měli jsme teda tu speciální samostatnou výstavu, ale vzhledem k veliké ceně těch klenotů měli jsme výstavu pojištěnou na 4 miliony, bylo možno ji mít jenom přechodně, protože byly zde také zvýšená, byla zde zvýšená bezpečnostní opatření. Výstava se jmenovala Poklad Romů Amare Somnaka v romské variantě a podtitul Tajemství romského šperku. A my jsme k této výstavě vydali i doprovodnou publikaci, která má 107 stran a obsahuje i spoustu fotografií a přechází i do té části současné, kdy my tam představujeme i současné romské šperkaře a zejména šperkařky, protože těch je víc. A tato kniha vyšla v samostatné verzi české a v samostatné verzi anglické a stále ta kniha je u nás k dostání, protože jsme nechali udělat dotisk, byl o ní docela zájem.
0: Pokiaľ ja sa dobre pamätám, tak táto výstava bola dosť navštevovaná a mala úspech hlavne aj u majority.
1: Máte pravdu, výstava to byla atraktivní, my už asi zřejmě můžeme i říct, která témata táhnou, a právě šperk je velmi atraktivní téma, které skutečně přitáhlo jak veřejnost romskou, tak neromskou.